0: hier in den USA bezogen. Am Sonntag steht das erste WM-Gruppenspiel gegen Curaçao an. Eröffnet wird die WM am Donnerstag mit der Partie Mexiko gegen Südafrika. Das waren die Nachrichten.
1: Srpski rozhlas, váš rajnčí budžak. A do dňa startuje s vami Jakub Vlča.
2: A Katka Pöples, Dream Team rajnčo vúsovania vúdos po nejakajší žočera přijem moje dobre ranie sovie. Dobre štart tiež do dženstnejšie vútory a to vám ráde dále dám zo nátroach. Všetko svobodne je, vyskače hýšte žane vúľadav nejsem našim systéme. Zdielče nám ráde novostky, jeli popúču niešto udadače, to sa nakúžde pad veselý môj a přijem môj produktívnu vútoru. Címenčine popečíche.
1: NDR Sachska, Serbski Rosmus.
2: Agentnische Wussewanie, Sai, Hutschbnie nach Kujdepat, Mario Hess, Hobers Gespoir.

0: zu.
1: Hobas geht da svoa dženca katka tež pra nas, aj trošku takle, no ale tež nízke svoa, riane svoa, písane svoa, svodke svoa, šo možno dženca v usilvaniu katka a so vie tež dožto tematického.
2: Celé pravie a dolších možných väzkov podáme však so tež s sapským rozvosom, respektívne z zátkulu a to na beach-túru od přichodného týdženia. Modostní se svuchomobilom štartuje, kujšte týdžen zatká so při tamnom volejbolišču. Kak v okomikne s přijotami vupada až to je leca nového, to zoniče nudom. Nimo toho sme so zabírali dženca, pretož je vútora, tež zaso s menšinami. Dženca zabíra so Janek Vočer s Markovým pravom EU a s tým zvisku tež s menšinovými riečami. Nimo toho, kak to po pravom dže, taxi ježič, ale to nic svojský je možné. Předovšem korobné taxi ješ ako sú od toho potrichené. Kak to všetko funguje a dže môže čitajky skázač, Štefan Schmidt nám o tým rozpravia.
1: No sa na teky si nám skázam po usuvaniu, so môžu si potom mirne domov dojeť na sviatok vám pak najprv raz. Dobrý start do dňa so serbským rozvosom. Tu staj Katka a Jakub.

0: Zabönčo zve, zabönčitko zveho, Andreas Kieske, nidom pečo, džin a dvaceči. Jenoš išče nekotre dny a potom je tak daloko nie, nerečú vo svetových mištostvách kopajnce, ale vo zadkula bičture prinja stácia čaká na modrých serbských športovcov a za to sú si modži rozvosovnice zadkula ratiš novostku vumyslili. Claudius Buša bude na stáciach vonka na usách, podľa. Claudiuso, što máte do překvapenky za modžinu a vopetovariu zadkula beach ture?
1: To je nešto, što ješ môža šíce sobu činič a vieska tež išče nešto o toma. Lieca máme na kujže stáci v osobitu moto party plánovanú, nešto předrašči co drobiče, što dokladne to so stajne týden do stácie v osobi. Cíl je všech na stáci mobilizovač zo sobu činia, šo je nehač tún, kiškovarský předava, přiladovario abo tež rajario a rajoky na rajnišťach. Potom činíme s předraščenými zhromadné foto, na koncu bičtúre, potajkým na finálu v Miočicách, vozivíme na kotrej stácii bie najviace předraščených ľudí.
0: A to ma potom zavešte tiež lepšinou, alebo lepšinu zaviesku, když sa ľudia předrašča, alebo?
1: Oni dostanú potom osobité myto, jenujúce prvnú stáciu zadkula bičtúre leta 2027. Torika dobečarská vieska leca je 2027 na bičtúre podľa a netreba so extra požadač. Miestno je vesce, prvnú sú netko voklece a čera večer sme vozevili, so chceme tam pravie veľa ľudí v trikovách vidieť, šo jedna hač blidotene z Kopajnca abo volejbúl, hač FC Tokio, Atletico, Boca Juniors abo SJ Nebečice. Zdrašče, Soriane Triko, a potom so vidíme ve voklecach pondelu.
0: Ja ižo vidžu, Mora Žoma Radio Zadkula je přijotovaná také svišeč. Lituša bičtúra Mordeje Žome startuje menujúci ižo pondelu ve voklecach. Potom sú čera rozpravili Mordeje Žome Radio Zadkule a tyž ište na finálu Miločicach pokazáme rade sreč augusta, tyž tošak je přeco vujky hajlát za to, što ľudí sa môže Das hätte ich dann gerade deutsch. Bechorjin, 22 hier. Serbski Rosmos, Pschee. Dobre Ranje Schied geben, Dustai Katka Jakub. Na Jensnische Wutore, 9. Junior.

0: Lečo. Što je za vas lečo?
1: Lečo je za me svobodne čuče s svojimi přečelemi tak velika, až možno činč. Večere vonka spáč před nebjom a vesel buď.
0: Serbský rozvoz přeje vam svunčný dženj.

0: Gewaltbefehle gegen Israels Ministerpräsident Netanyahu und gegen den russischen Präsidenten Putin erlassen. Das waren Nachrichten von MDR Sachsen. Aktuelle Informationen jederzeit auch auf mdr.de und in der MDR Sachsen-App.
1: Srpski rozhlas, váš rajnčí budžák. A do dňa startuje s vami Jakub Vokša.
2: A Katka Piplec, rajnčí du vúdospónia, kajšiťo čerauša vopsadka, tyž ženca ráno zaso. Dobre ranie šitkým, cí menšine pošeščiche. Na droach der Rebeži vyskače žane nímam tu poskytku, tak najprede raz vúdady a veselimo so s Katku zošte zapiknuli a na rianu písanú hodžinu vočešších dosedemých.
1: NDR Sachska, serbský rozvoz.
2: So vie z najlepšie serbský učbu. To je Denis Wenzel.
3: Kýž čeba je svět, a šo posledňo dňa.
2: Tyž Danila Házec nám zaspívá. A to je Christoph Cisch, tyž tu nchce nás Lue Postrovič. Štopa pravom činič, tyž přinže vujký amerikaniský koncern se celé jednohre jedne meno za svůj alkoholický napoj. A ja ty, jako národná menšina, nemôžeš ničo přečivo tomu činiť. Šrune tak je, co to stalo v Severných Frízach. Svovo M-rang, tak pravie. Je poprvé meno za frízický dialekt, kýž na kúpe Amrum reča, netko pak je to meno za alkoholický napoj. Marko je pravo a národné menšiny nedom tu serbským rozvosu.
4: Se so posmil

0: kus vanča. Veronika Zarodnikova je zaspevala Biedl k nasedom je a ljube džitši. Je li nešče naše rozvosove hudančko do ta hišče svišeli, mam za vas tu hišče raz mave vuresk, što dre džitši tule v opisu ja jedne svo pitame poskajče raz.
1: To je obivo?
2: To je muže paslič.
3: Sto mi en sirič potreje.
4: Tam hore en muže mojvat.
5: Pisat.
6: Je muže s tem pavdvat.
7: Jen muže docijat.
0: Aha, netko pak spišne a vješče zauješe teži, že što pytame kotre svoje. Sčelče nam rade vašu votmovu, hač došt votka pak jako mailku na serbski program @mdr.de s poštu abo direktne přes našu stronu MDR a tam namakače tež pod džičace raj hotove formulár k vúplneniu a mal tip, tam môžeče si hodančko hišče raz vo mere naposkač. No a sobotu potom přeradži vám dundak, štú je dobil a štú môže so přes riane darik kýše serbský rozvoz vám svoj veselič, tuž vám veľa vesela pri hodaniu a pri vúhodaniu.

0: A to szakujże wie, bo na, przyjrze ta ty tata, 6.20.
1: Policja z G.
2: Nas božo je se jenuž trochu blacha skoncovalo, jako sta se nedželu popodnju na a 4 do smira zorelc ne zbožo. Jeden a 70 letný šofér Audija zjedže na vysokosti svona bosč, doliva od jezdnje a kolidirova še tak z nabočne planku. Zranju se nihto neje, vecna škoda pak vúčenje še nemale 5,40 euro. Noce na nedželu sú neznači šklincu VW-a ve Vuhu rozbili. Skučičelia pokradných umožňu s tom tu pokázam a dokumentami z golfa. Škodu pádustva trochovacho policistča na nedže 60 euro a vecnú škodu na 200 euro. A nedželu večer z nezboží ve Vojerecach Mave Kolesova jednačeletne by so svojim kolesom na opačnom boku pupu vreče na opačnom boku puča po puču a mieše odpolat do Lipového puča odpočič. 28-letná šoférka golfa z tutoho Lipového puča přijedže a převidža pošim zdaču hulca, kotruž ako by na opačnej strone ju a zráze tuž do neho. 1-letná přijedže lohko zranené do kliniky, vecna škoda vúčenie še nemale 500 posta euro.

0: Celeblisko. Šiš čoči nedam dvaja štoce, či je štujš nije na kraju mobilne. Domu je češko, se napšikvat nešto nakupovač, se klikare doječ, abo se tež raz do dživadva doječ. Skire za popšeje se vi potom taksu, kotrešče od A do B doveze, a če za sobotu za, ale čini do docuba nichtu. Stefan Schmidt je so stutem prašenjom tež raz zabiral.
1: To je žan uni, a pon za svočo. Poriadku, ja mam napisane, no?
2: Taksi? Hej, ale nic, když doby se jezba ze svojské možné zapračič. Rune tak, to je praj Daniel Facek. Z leta 1999 was je sapsko pazličan ľudži povance z taksu posvieče. Hač runeš jeho telefon kúžde pomenčno žri, asi by nichtu pola Facekec taksu skáza, nisu to dávno viac žane privátne skázanky, tak Daniel Facek.
3: A zredka, to je znač jedno za leto.
1: Celé jedno, a te páče, znači druhé, to by sa pán, to si kúži všemoslí, a čo to si popšeje, abo nic. A ja, te jezbu, ký sú klikary, abo tak, ký škoro na kasa páči, to by sa, to kúži pán, ty činí, to kúži, celé jedno, a netra sám zapáčiť, ale te jezbu, ký sú by on sám zapáčiť, hej, to je, also, musíme myliť, že leta mi, no, jenu, smo si možno to lebo različili, a to je bolo nekak od celkovno obrota nekakje 2% so to boli. A to znamo nešto let jo, no. A za nekaj je to na nulu, čo, no.
2: 24 přístajnych z facek s autami a malými busami otečenia ľudí voža. Hač v šule, k lekari, abo na nekajke terapije. Ale konc tečenia za možina na vesne svečenie abo ľudžo do mesta sa vieš dađa, to docva viac nie je. Tohle nie spontánne si taksu skázač, tiež docela viac pola facekec možno.
1: No hej, spontánne, to nie je, to sa celé jednoho neličí, takže to sú einfach, že malo ľudí, kýž to voje. Jenta doby myč ten PKV, jen doby myč, abo ten bus, jedna tým, čo je žádané, jen doby te človeky myč, kýž to čína, a to je proste to nejsú, no to je tak. No.
2: Zo je so čas zmenil, tiež v taksivoj branži, v obkúča to runia mejíčel Roblec taksivo predovzača, Matias Robl. Nedom po přehroče, jako je započal, ešte byše situácia hinejša.
4: To sa všim, nešto lepšie šlo, ja pojil. Nekie to šlo, že sa jara, alebo sú boli zľutnivo, no, po zmene, jenož privátne. A to sa to ježdilo, nesú týko tak so dávali. Možná sme ju celom, što še pole kamen zbolo po nás, zvolí nekak. Peč taksi u celom okresu. No, a nekie to ježdí celá romada.
2: Najbač to maja tež Roblece polne jezdne plány, tež konc týdžina sú hých takse z Kruščic veľa a husto popúču. Ale tež tute jezby sú dávno předskazané, tak Matias Robl.
4: Ešte sú také uznamo, to sú potom kaj šule, ktorýž jedú na všelijaké športové zariadovania aj, abo púvač jedú vúknč do kúpele, no. Abo pon tež od závodu, kdež maja nekajke svedžené, to dali jedú.
2: Za tute maja Roblece tež väčšie busy, z kapacitu hačo pousta ľudí. Ale tu ma předovzače zaso druhý problém, mienujúce pobrachovace dživové moce. Dviju do cioch jezdžerov, tak Matias Robl, by rade přistajú. Taksi? Haj. Ale v sávach jenož, kdež netreba. So skazana jezba ze svojské možné zapáčiť.
0: Stefan Schmidt rozpravieše, kak je džensnejší džens taxiom. A haj, taxi dáva, ale kaž sme slyšeli, nedrbí to kúžde ze svojské možné fáčiť. A dyž, potom si tola taxi račo neskáza. Cibidlky následom je, to je vočare. Milina Vočarec, skovaná ľubosť.

tuž je sobotu aktualne wudaće wulata. Wulatka telewizji skomdžiu, žaden problem, a de mediatece je dale namakače, možeće si rade išće wobladać. Dženca i večer šešćih zjavne posjeđenje Vazovskije gmenskije rade, a to na žoli radnice ve Vazu dženca večer šešćih. Hodinu božiša večer sedmih je to runje zjavne posjeđenje, a to zaradnicko zjaska pri kloštarski vođe, dženca večer sedmih pančicah kukove. Votnětka může se zase pošivé kupač, cvodňovská karta za děti plačí 3 eura za doroščených 4 posta. Jako zakončenie koncertovej sezóny prezentuje Serbská komorná filharmonia program s tvorbami serbských komponistov, a to jutře večer na pół osmich Kocimbuskim konzervatóriu mez druhým zahudží orchester napríklad spievať Bjarnáta Krautza alebo tiež Jana Bulanka přes polo v utrobnešte vítaní jutře večer na pół osmich do Kocimbusa. Center na žitných výkach Budyšine přeprošuje zromadne s pekarským zjazkom štvrtk zaso na zjavne prúvanie kleba a cauto štvrtk vo 10. do 12. hodnoča fachovce zapodate pečva a vy môžete im rade na posty a přes ramenia ladač. Šešť hodí nedom, jedna postaje, to sú trio a kumple, když však jsou s Paukom Romáče organizovali i serbskou pop-operu Carpe Nocte, a to je votorenský spiel, fachoce praja k tomu tež opener. 6 hodin, 1 posta, serbský rozvoz přije. Dobré ranje!

0: Šešťo džincia postaje aj taxius my rúne s vami popuču byli, tež vo Vyskaču, kýž ve Kváčicach stej sme džens ráno hižo rozpravili a tu iš podáme so netko raz na kolie, štúš je s čahom je s drežanami a zorecom popuču. Tun treba to kvidu husto trošku viac z šťapnošte, tvarske dživa načare traja ište tydžin, abo stano to ladlie, Katka.
1: Na koliach mi s budušinom a žičenjom so tvári, hižo dvaj tydženi so prohi, nemsce švelen v umenia, sobotu pak bie na tvarništu stres, tak menované prohovy portálovy krán je s koliu skočiu, abo so sunu, a dobieše so s druhým kránom zase stajč.
0: No to klinči kytro spektakulárne a taktiež obraz k tomu vupada a má so netko tiež Vuskut na to, dýčaj zase regulárnym zorecom a drežanami ježiša, Katka?
1: Nie, nemská železnica za praj časový plán 7. júnia hotový byč. Tún môže po aktuálnym stave dále dočeržeť, vieso pak sa ešte prúje, hač to bia vúplatnené dživo pozdišo, potom nakvatač, ktoréka potom ešte raz džil, abo votriesk začinič, kak vysoká ta škoda na tom odpovednom jezdžidle je a čeho dla jezdcu, ak tomu nezbožu došlo, potom netko ešte přepytuje.
0: To reka v obmezovania za pasažírov so pomavu ale vysče na konský lia.
1: Tvarských dživodla môže sa tu chvíľu jenož niečo kúži druhý zvýsk RE1 mňa strežanami a zorilcom tak zvoprodžič po pláne a tam ježdič dokáž ako jedne kolie jenož dispozícii stia. Zbytk so na votresku mňa s Budušinom a Biskupicami s busami náruna to mnoze, koč už pravidu nesčávam z Budušina, bo zoreca dodržda nežda hižo znaja, přelisč do busa, zase ročo přelisč do čaha.
0: No to kužmat.
1: A ja přes tutuncu kekliu podliši sa tun jezdný čas za tute potrichene jezbytak recvo 20 či menšinu. Čaj sú tiež husto jara bóna, ale za tydžin. Přichodný tydžin sredu je po aktuálnym stavu guns s tým.
0: A nesmie šak tiež vúlce žane Karika, koľko sa sebu začali, bo to sa včera rozpravili, nič to spodžiu na viecka. No aj, sme dali čipni, kak sa to podľa nás s koliemi a s čami naši končne takhle všetko má. Katka aj nám rozpravila zo sotvarske dživami s Budušinom a žičenom pomavu, ale viesče na konskilia.

0: 7 hodin, cínače je, spiehujšie mirne vuklinči, haj, samo so vie. Za 6 dňov je tak daleko, prínia stácia zatkula bičvoli buľuje túre čaká na modrých serbských športovcov, a za to sú si moji rozvosovníci novostku vymyslili. Claudius Buša bude na stácia vonka na osách tiež buda na tých stáciach. Claudius, što máte do překvapenky?
1: To je nešto, što ješ môža šíce sobu činiť a vieska tiež ešte nešto o tom. Lieca máme na kúžej stácii v osobitu moto party plánovanú, nešto předrašiť so drobiče, što dokladne to so stajne týden do stácie v osobi. Cíl je všech na stácii mobilizovač za sobou činia, šo je nehač tun, kiškovarský předava, přiladovario, abo tež rajario a rajarky na rajnišťach. Potom činime z předraščenými zromadne foto, na koncu bičtore, potajkým na finálu v Miločicach, vozivíme na kotrej stácii bie najviace předraščených ľudí.
0: Na kotru lepšinu da maja číky sa tam potom předrašča za viesku, što je ich lepšina?
1: Oni dostanú potom osobité myto, menujúce prvnú stáciu zatkula Bíčtúre leta 2027. To rieka dobečarská vierská leca je 2027 na Bíčtúre podľa a netreba so extra požadač. Miestno je vesce, prvnie sú netko vokleci a čera večer sme vozevili, so chceme tam pravie veľa ľudí v trikovách vidieť, šo jedne hač blidotenis, kopajnca abo volejbol, hač FC Tokio, Atletico, Boca Juniors abo SJ Nebečice. Zdrašče so riane triko a potom so vidíme ve voklecach pondelu.
0: A je zatkula je spriotovaná, to je svišeč Lituša Bičtura. Mordie žome startuje menujúce hiža prichodnú pondelu a to ve voklecach a potom sú na dalších 8 stáciach a tež ešte na finálu Miločicach sreč augusta vás vutrobne vítaja, tu ješ veľa vesela. Zatkula Bičvoli Buluatura. Tuta so zahají. S tým je Bidlk Navosom čas, za týž zase raz skupinu Janka Hanku zahrajeme tu serbským rozvosu zabudžené. Bidlk Navosom, Katka a Jakub tu smoje.

0: na jank a hanka tu serbskim rozvosu. No a ljubeđiči stanal svidiče rune tež auče papuču do šule, do pistavane, kajšiš pšeco. A šteda hižo naše hudančko za mesac juni svišeli. Nije hišče nic, tu máme vůrezke za vás.
1: To je bylo.
2: To je může paslič.
3: To mi jen si rič potřeje.
4: Tam hore jen může mojovat.
5: Písat.
6: Je může s tým pavdovat.
7: Jen může dort sijat.
0: A s tým může si tyž rič potřeč, kaž je mladé děčo neprajevo. Nitko, stělte nám ráde vašu vodmovu a to hač do štvotka, kýba jako milku, na serbský program @mdr.de spuštu ráde tyž, abo direktne přes našu stronu MDR-a, když namakáče pod děčace ráj tyž, hotový formulár k vúplnenju a mojí pokyu hýšče mám, tam můžeče si cíbe hodančko hýšče raz cíle. Vomire na poskač. A sobotu potom přeradži vám dundak, štú je dobyl a štú smysl přes riane darik serbského rozvosa zveselič. 7 hodin 19 je, ja přiju veľa, veľa vesela pri hodaniu.

0: A potom sú šíce zbožuní. 4 po 8.
1: NDR Sakska. Serbský rozvoz.
0: Najlepšie serbský hudbu. Skupina Kontakt nám zahraje hač do dževečich. To je Jörg Weiselberg. A ty Švajburga Vaujic nás zveselí. A nedom poladam vám na Cautu abo na Pomasku. Netko ranio dokelš, tam sedaja borze nové EU přikaze. Štúš to dokvadne, to vám nedom povedam tu serbským rozvosu.

0: je 8 hodín a 12.
1: Polícia z G.
2: Nás bože, ja som už trochu blacha skoncovala, ako sta sa niečudu popodňu na až 4 smier zorec, nes bože. Jeden a 70-letný šofér Audia zjedže na vysokosti svona Borsč, doliva od jestnie a prasne takto nabočnie planky. Zraniu sa nič do nie, vecna škoda pak vúčenieše niečo 15-40 euro. V noci na nedželu sú neznači šklincu VW-a ve Vuhu rozbili. Skučičelio pokradných mošňu s tom tu pokazom a dokumentami z golfa. Škodu pádustva trochu bachu policistča na nedže 60 euro a vecnú škodu na nedže 200 euro. A nedželu večer z nezboží ve Vojerecach malo kolesova. Jednačelitne by sa svojim kolesom na vopačnom boku popuču a mieše odpolat do Lipového puča odpočič. 28-letná šoférka golfa z tutoho Lipového puča přijedujúce malého hulca Pševidža, ktorý však obie na vopačne stronie ju a zráza tak do neho. Jednačelitne sa přitom lohko zrani a přinže do kliniky. Vecna škoda vúčenieše nemale 500 a 500 euro. We'll be right back.

0: Je 8 hodin 20 činu a to chceme netko ráno toleraz narodninský postrosvač najradšo do serbských bazlíc.
1: Všejeme z Božo.
0: A ja chceme po žomach serbského rozvosa celé ľudubie a vútrobne ke kulovatým jubilej národninám gratulovať. A haškec národninské bido so dženca zavišťo kytre dere a spiešne pelni, šako má bosko haška dženca svoje 60. národniny kulovaté jubilej. Wiele zboža k narodninám, rône takáž, bohaté žonovanie, krutú strôtu a veselo pri tvárskych a šidných vúžadaniach. No, to přeja ľubí svojbný a poďakuja so z civie vútroby zaušu pomoc a dobrú radu. Vútrobne gratuluja manželská Silvia, džiči Lucia s Tobiasom, Gizela s Lukášom, Juri a Paul z Lydiu a vo sebe strovia tež nučky, ľubušky, Hanka, Franz, Jakub a Jan.
2: Dzieci ženca vulgi sto, dukyč je v ľubila, všet spilny, dživavy a žotny je, a nás nučky přeušo rád v epive. Viele sme hiža v tebe nauknili, napríklad dače kyšky s tobou tvarit smili.
3: Že s tobou zemíjíč, by se jí za vůjkotne. Ale sami ze smutíka rámíč, by se najlepšie.
4: Sejeme či za všichot skvotu a věle vesela ze svojí nůžkací bobrýu.
0: Na ja, přičam. Přizamknu so mač ze serbských bázlíc Sotra Andrea s Tomášom. Přichodný starší zvoklec a šice ľubí. Skonec, voklec, smyčkec, horku a bukec. Bosko Haška má dženca kulovatý jubilej 60. národniny a svojba je vútrobne gratulová. Je si vyzotýš stúčku pšava mod duch, mod holaskou. 8 hodin, 24 je.

0: sedá menšino po napođeveči. Ich hajes lita 19. a 90. Su vone ve Vužice popuču. Žoute taksije roblec taksijového předovzača z Kroščic. Mjestem nebože pak jenož jednotlivcu, ale tež väčše skupiny a šulariu z busami. To pak staja předovzače stajne zaso před vúžadania. Tak praj mejčel Matias Robel.
1: Češko je nangačeno s ľudím z busom ježdí a vás by tí, kde sú naše v okolíne sú jole, no. A kde sa sam jú, kde sú sa všetci veselí naše šulské džiči, a to je jen vodža, tu môže sa vstí s nami rodžiť. No aj, ja som jú doma, no, ja tie rade sa vstručú. Tež rade na Srbsko vodža rapotám.
0: No, praj Matias Robel na Mejčel Kroščanského taksijového předozača. Kak zasadne tu kvílu kšeft beží a čeho dla lidma hýščeš tu privátne taksi skáza a potom tyž ze svojške mošne zapáči, nedom to povedam vám tu v serbským rozhlasu.
2: Na mojem okne sejti ptak, po nej je riane spieva pak. So ja schon nute schipper swucham, was ich tag misslu bautak.

0: vítá Nové Jane. Spěvá Michal Cirštu serbským rozvasu. No, to reka tež za nás, so se pomohu nás smír 9 hodin kila, ale so vie, máme ještě tunle krute přistav serbským rozvasu krutko do půlne hodiny.
1: Nábožné slovo.
0: Tute má Jensa Rano, Mirčin Bauca z Budešina.
2: Predovanský text poslednje nedjele dovoli nam dolat do živinskih pomerov prakšesčanskih vosa do Jeruzalemje. A te je zromadžizni toh vjeracih biše jena vutroba a duša. A žan ne praješe vod svoj živnosču zo jeosu, ali šitko mejahu přez jene. A tež ne bi žan mez nimi zo bi potrebni bil. Pšetož tak vjela hači i bješe, kot siš role abo kježe mejahu, pšedahu je a pšinesih jo te peneze za to, štož bih jo pšedali. Kvadžehiv je k nohám tých apoštolov a rozdávachu kujžemu, štož jemu byše potrebné. Tuten princíp zromadného obsedstva a mesobnej solidarite zdáva sa nám dženca v svojej ráznosti traž cúze. Štúda by musí predstaviť, že by všetko s druhým delil. A kajke by upadalo živne bez nároka na svoje zamoženie. A tola tvorí tuta idea jeden ze centrálnych zásadov našej dôvažnosti. Nenže vo dávky, kýž kúžiš kúli stáť za svoje nádavky treba, ale vo sociálne úrovnanie. Štož dženca přínožky za korupné závešte nepláči, nepláči jednoduše možné likovanie a zastaranie za sebe. Pláčime tiež za tých, koci što ze svojského zamoženia nezamoža. Vyzor môžeme a dobeme v dôležnosti o tým diskutovať, pod ktorými múmenými a v ktorý miere sa tuto úrovnanie stáva. Miesobnú zamovitosť pak, ktorú škúže človek za svojich sobu človekov má, odpokazať, Berikovo zakvat naše tužnosti a naše víry za nechač.
0: Dobrá je Mirčin Bauca z Budešina na roku a zamovitosti serbského evangelského zjazka. Peč menšinu do dživečich je.

kuchne oko výži, v sekadu inakše a cuze, v něm za nás nejo ucho níži, co mi zajš duše nuze, tam trošte slovo ne zaznejo, tu zvoští jam se s budom smejo, tam trošte slovo ne zaznejo, tu zvoští jam se s budom smejo.

Či staroserske balade z toho da Češa, pak da nica 7 let, to je kompozícia, jo po tradicionelnej melodii bola več Jana Paula Nagela a jedno jo nagravanie z našho rozkosového archíva. Nen to, co ma pak gratulírovaš.

Jeho z filma Kolja z českého filma jsme ho slyšeli jednu muziku. Já tu nento pokazáš na dalšinu muzikový event, na koncert Víče v Chošobuzu. Ku koncu grajne je dobe přišel serský ludový ansambl ještě raz do města. V symfonickém koncertě budu zazněš jano serské kompozice, ako přežívají serskou ludovou muziku, donrově zvukové rece, živerie, lyrické melodie budu zazněš zagrajo serská komuna Filharmonia pod navědovaním Katarínu Dykop, skromadně se solistom na violině Miloš Mělinský. Dykop v Gano Akle dirigíroval oratorium Naličo ve státném živadle a koncert Víče Buža věco na povesemich ve konzervatorium je Chošobus, kortky dajo ve internetu pod ensemble.de abo při věcone kase. A serský ludový ensemble slyšíme také nendojští jeho ve radio, to jsou te serské reje za orkestra ve typ Jana da Krautza.

Okay, za tu ario sme ešte milicás Anga Buš viasová. Ach, to jo, ved vás, sobu spíval, ja by sa viasolil. Jo, na vandrovanie přes mytisku krajinu pla Luboráza a to veselské rece jo konc tuženia přepšesová dolnoselská recná šule a my sme za vás byli pödla. To groní příšto sobu na rádiové vandrovanie víče bužo to téma pla nás veselském programie pon Stojho Anja Kochajc-Švácová ve studiu. Ja gronim za žinca ahoj a na zasi svišanje sledujšo nam dali teke v internete a zavisče teke v radiu. Ujabo Gregor Klim. Ciao.

se kradu inakše a cuze, v něm za nás nejo ucho níží, co mi zajš v duše nuze, tam trošte slovo ne zaznejo, tu zvoští jam se s budom smejo, tam trošte slovo ne zaznejo, tu zvoští jam se s budom smejo.

Či staroserske balade z toho da Češa, pak da nica 7 let, to je kompozícia, jo po tradicionelnej melodii bola veď Jana Paula Nagela a jedno jo, nagravanie z našeho rozkosového archíva. Nen to, co ma pak gratulírovaš.

Jeho filma Kolja z českého filma jsme ho slyšeli jednu muziku. Já tu nento pokazáš na dalšinu muzikový event, na koncert Víče v Chošobuzu. Ku koncu grajné je dobe přižel Serský ludový ansambl ještě raz do města. V symfonickém koncertě budu zazněš jano serské kompozice, ako přežívají serskou ludovou muziku, donové zvukové rece, živerie, lyrické melodie budu zazněš zagrajo serská komuna Filharmonia pet navědovaním Katarínem Dykop, skromadně se solistom na violině Miloš Mělinský. Dykop je gano akle dirigiroval oratorium Naliča ve státném živadle a koncert Víče Buža věco na povesemich ve konzervatorium je Chošobus, kortky dajo ve internetu pet ensemble.de abo při věcone kase a serský ludový ensemble slyšíme teke nendojští jeho ve radio, to jsou te serské reje za orkestra ve typiana tak Krautza.